0: zu der Menschen Opa Petscheche, der Braniel. Mate Jeswok, ich habe schon nicht, ich habe mir heute schon präde Pschipowe Jewa, aber nam Scheradji, Gottrim Themam, Sotu Jansa, wie nur jemme, Mate, oder Branje?
1: Dobar Rankovam, Bunjalu, da schak hier Samojinska Redaktia, se serbskimi modersnimi ve Vukraju rozmoviava, as mi uam Podcast wusovanja zestaili, a voze vili, dale wie nur jemme so drastu, im Borsam schak nitko ve nazime tun, aber da dam nas na kustoušu kapu abo bezel treba. Gelko wede wo narodnych menšinach so poprom na serbskich šulach wučuje. O tem poveda Božišo Jakub Voča, a ja bych nedavno v Serbskim muzeu, tam by dr. Robert Lorenz v rede Zorabistika popuču pozastav, a je tam predstaju analýzu 71 titulných stronu do toho nasčenoho kalendra moja domizna, a to poladame potom na nekotre aj stereotypy, kišoža so z analýzu učítač, a Filo Melos aj tum přijotuje vosebite lit chce menúce do italskeje.

0: Srpski rozvoz. Poješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Srpski šulski a zetkovanski centrum v Budešinje dostanje novu menzu. Ju chce krajna radny zariad hač do konca 2028 podľa internáta natvarič. Kajž z Džilina na prašvanie je zamier novotvára srpským šuloriam, kýž na gymnázii a do vyššie a základnie šule kodža, kajž tiež internátnym dečom, dlhodobne dobre vúmenenia za zastaranie zjedžúcky čič. Nimo to je s tým v šulským tvareniu potom viacem miestna, šako ma so tu kvíľna ječonia na dve riaduny pred tvarič. Hišče nima budeski krajnoranne záradkyše nošo komplexa přizvolenie za spechovanie. Tučasne kalkuluje z 3,5 miliónami euro, kýž moa nua menza pfačič. Všetke 57 miesto a gmenu v okresa Budešin podpiera požadanie vo Einsteinovi teleskop ve Vúžice. Na čarovším posiedženiu miešča a viesnanosti v okresa podpísachu list, s ktorýmž signalizuje svoju podpieru za sledženský vulkoprojekt. Ve prvním poleče 2027 chce projektový tým Technickej univerzity Drežďany požadanie zapodať. V biehu leta má sa potom rozsúdiť, že v Európe sa tutun teleskop tvári. Vún má viacerým miliardy euro płacić, aby najlepszym padzie konc 2030 lat započeć dziewać. Handri Zeler drebie svaune serbski basnik, jeho zamožnosť jako komponist pak piechu jara v obmiezovane. Jako příklad pokazaštej Mirko Šot a dr. Franz Šin čera v budyskym serbskym domie miestrujem rukopise Zelerjových notu. Ani melodiu svaune Lubky Lilie nie on sam napisał, ale se ju od druho komponiste dopisać dał. Zelerjova melodia ke Havidžuli Ptača Tačanič je ketro podobna tedy znatemu niemskému ludovému spiewe. Zaslužba Zelerjových melodiu bie po svojach Mirka Šota a Franza Šinaskere za svojne serbski studentu z cela do serbskeho spievania pohoňovali. Do toho bych u serbske ľudové spievy mez nimi liedma znáte. Miesto Kulu vúžíva serbsku komunálnu paušálu zamiane za spiechovanie serbskej rieče a kultúry. Tak buchu gratulne voňových voborov a nadružné tafle jednotne dôrečne popísané. Mimo to ste serbská drastová stva a krabatová základná šúla Pširalský za ládanie svojich národných drastov dostavoj. Tež ve prichodže sú investície do vôhodovania s dôrečnými taflemi a serbské kubanské materiálie plánované. Spolnomocnjene za naležnost če Serbo Štefan Rachel vidi v tem važne přinoške za zakovanje serbske identite v Kulovske končinje. Z 8 projektami vopčili so Honja Vúžica na sakskim vúbečovanju nutskunih mestov z mienom Up in the Mitte. Lieca, že voto, so maja namiesta v centrumach kôdnejše byč. Miestrujem povabi so Budešin s ideju přípravu, kýž dáža vodu so Mijolič a tak ľudí na horcich dňach vokvodnia. V Žitave maja plánované mobilne vauky zastaječ, kýž kotk skyča, a v Zorelcu chceča v nutskunih dvorach viace kýrko až tomu zvosadžeč. Za tute a druhe ideje přemostaja sakska wiatrać 300 tysiąc euro mytowanskich pines, a w novembru do pieczerio wózwola. A to one bichu nasze powieście, kisz namakacie też na naszej internetowej stronie, a w naszej dabondnej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Budešin je pokazal živé slibro 12 stopňov po takým dvojce, telko kaj ščera, to je vopročo tiež pitneč, k tomu čaja mročile na nebiu, te pak nás čenca cilčím převoča, přeco zaso, maso podišťovač pohony v Užice. Slunco te skýry minula dáme čenca, bude veci kojete a živé slibro te zalieze na maximálne 15 stopňov.
2: Aktuálne vopkadne pokyvy žiadne za vás. Nima môj tuž přijmoj dobrú jizbu do džencnejšho štvortka.
0: Serbský rozvoz.
2: Štyri po napošest Čechy.

0: Vedro.
1: Stojšto ve mieste nedom z domu stupit, onže to nedom pytnič, tupala nás ve mieste sohižo deščuje, a s tým môžeme, abo smieme, dorbime dženca přeco zaso ličič, svonco drie dženca nevúľadame, za to čím viac mročelo a přeco zaso švíle a deščik. Temperatura dženca maximálne takhle 6, 5 na 6 stopňu, júce

0: Ich spreche hier Preach, Runja Hakle, jetzt wird mir auf den Kongress für Finske Stolice Helsinki. Gak welle wirja pak poprom schulak ja schulak ja wo nach und nach Menschen nach. Aber wie nur ja so we wut spät tutem? Jakub Wotscher, jetzt rastem Sabirau.
1: Proschu Wotschinche Wutschbnitzu Demokratie heute na Stronetzi Advatsvici. Da kleklinči dževatih letnikah na serbskih vših šulah predmeče tovaršno veda. Šako je zakonce zapisane, zoma so na zakskih šulah vo Serbach a narodnih menšinah vvučovač. Toda to je na kojže šuli hinak vidjana vočarjeva, kotraž je navodnica radvorske vše šule a tež sama tovaršno vedu vvučuje.
2: S mojo nastajena sem, s mojo politiski aktivite sem, ja to vizo, je vulko važnost na to kvadru, zoso to v moje vučbe vvučuje. Tak nija jo 9-letnika to vašno veđa, a tam je tu tema pod te vulke tematiki pravniski stat nucka.
1: A tiš kitro vopšelnje vopisane, kajš možu to z vučnice vučitač. Tla, kojžde vučo to vašno vede ne je na serbskih šulah tak angažovane, kajš navodnica radvorskeje šule.
2: Gavun tute pematiki potom vopsahuve ve vučbe přesadži. Tam jo mi potom takec prajne ta veda z vulko džela faluje, dokaz ja ne možu kojžda vučo, kojže džen hospitovat, što on ve vučbe džaži. Jen može vizo na započatku šulsko leta šece na to pokazač, musiče na pematiki menšine sobu vopkičbovač a sobu zapšiječ, hat se to potom vopođe, bo ja kojžda vučora tak čini, da ja ne možu vam preč.
1: Frizo jo, Sinti a Romo jo a danska menšina njemske meli na kojžde pač šitkim šularjam po Zakon ju znate byč, šojedne, a džralbicach, voklecach, kulube, abo slepom do šule kodža. Hinak je to z europskimi menšinami, tute su jenoš zdžela v obstatk vúčbneho plana husto jenoš jako opcija, kritizuje serbske modžinske tovarstvo PAUK. Čvonka předsedstva Luisa Vinarec namovia vúčerio samostatne vážne v obsahy do hodžiny zaplesť.
3: Tam sa hodí to vôpodže tiež pak v předmete geografii v objednávač znanú na tú kartu ládač, že v kotrých regionách mô druhé reče mamo nimo tých hamských rečov, čo sa tí hodžio tiež pak v stavizne, abo tiež došno vede vo pravách v tých menšinu reče, čo to pravá maja znanú Serbia, kotiž napríklad prizojo nimaja.
1: Na koncu pak rozsúdži vúča. Na Voklečanskej a Ralbičanskej vyššej šuli si za tému národné menšiny vo sebe veľa kvíle hodžinách beru, tak praja na naprašovanie. Vo európskych národných menšinách zonia pak tiež zvonka šulskeje vúčby, kdež je rejovanská skupina na turnej s hosťom bola tamnej menšiny abo kajž ve Voklecach pri vúmenie z bretonijskej šulu. Abo přes rozpravy kôvokovo Europejade. Vúčaka tovaršno vede Diana Vočarjova tému takhle zapliče.
2: Tež v staviznách sledujú na tom téma vúčovanie ľudu. Tam ja to náreznú. Tež in vúčo, kotež nima vo tým žiadne vúľke názornenia, abo kotež so za to nezajmuje, tun závešte potom do tých vúbokých tému, potom tíšte ďalšie európske národné menšiny vúčovať. To ja zgíre si nemusú, že sa to tak husto stave, dokáž tam dobijem si vúpode tý systém zabírač.
1: Tak žiada si návodnica Radvorskeje vyššie šule lohký a spiešný prístup k zmysla plným a konkrétnym informáciám vo európskych národných menšinách, aktuálnych vúčbnicách Sakske, tute lidma namakáš.
0: No hej, jenčak mu na šulách tiež prost, že naše přinožky sú budú vúčby zaplest. Namakáče tute na našich stronách internet, a v našej app MDR Serbia. Stolen cigarettes, sitting, mom drinks facing, we're empty as the cans

0: Philomelos. Dirdam dejstva Marmie Drozene.
1: Potakim, ty mi nič proste votličeč. Hač do italskie. Ja, lube Philomelos, tak cille daloko prič.
2: Hej, proste votličeč. Je nazima najjace drozno to čini. A ty, Philomelos, olica raz tež do juha polečíš. Smoj šop šerje čavoj, a ja vim, zo so veselíš.
1: Aj šun, ale kusk tež nic. Netrebam ja vupokaz.
2: Nije, netrebaš.
1: Nešto kježi, rumzanju, mumlenju.
2: Nije žaden proviant. Ty namakaš popuču dosť.
1: A što je s mojim mechkuškim zaučkom?
2: Ach, s tým nemožeš lečeć. Vostajun tu.
1: Ale što potom, ty som mučne.
2: No potom pýtaš si pšitulne blečk a hotovo.
1: Ojej, ach, miž nowy brjuszku kodzi. Myslu si zo wy, dzieci, mi poprachujecie.
2: O, Philomeloso, ty tla jeszcze z cała wotlecza unesy.
1: Ja wiem. Okej. Nitko?
2: Nitko.
1: Dere. Ja leču! Ja leču!
2: To ty tola heva ktež činíš.
1: No haj, ale ja leču nitko jenož do jednoho smiera.
2: Trichy, stajnje do juha, juho zapada. Dobre let, Philomeloso, pšin strohe zas.
1: Budau!
2: Na, dječi, ne je naš Philomelos zmužite, je so pševinu a leči skončne do italskeje. Ale huj, što da zmin je?
1: Ja več se ne možu.
2: Što? Nedom tu za pestovanju? Što da máš, pučovansku korost?
1: Vidíš, nitko sem kore. Nie, ne možu dale lečeć. Ja dobiu doma vostač.
2: Přeco, Vomire, se jenoš rozpršene, kaj su džiči rozbudžene, tež dobia před vele ľudžimi basem přednes. Abo tež maja šulske džiči kontrolu před sobou.
1: Ale mi je hubene.
2: To je normálne.
1: To nepunče rád se preč, abo?
2: Jušak ju, dobíš jenoš dále léčeč. Huš.
1: Huš. Okej. Huš. No bože mě.
2: Bože mě.
1: Bože mě.
2: Ach, tamhle vun léči náš Philomelos. Netko pak mi to tež jace šojedne neje. Ach, Philomeloso.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Všitke 57 miesto a gmeno v okresa Budyšin podpiera požadanie vo Einsteinove teleskop ve Vúžice. Na čarovšim posedeniu mešča a miestnanosto v okresa podpísachu list, s ktorým signalizuje svoju podpieru za sledenský vulkoprojekt. Ve prvním poleče 2027 chce projektový tým Technické univerzity Drežďany požadanie zapodať. Ve piu leta má sa potom rozsúdiť, že v Európie sa tutun teleskop tvári. Vún má viacere miliardy euro Fatič, a v najlepším páče konc 2030 let započeť dživač. Sábsky šulský a zetkavanský centrum v Budyšinie dostane novú menzu. Ju chce krajnoradne zariad hač do konca 2028 podľa internáta natvarič. Kajš z Žilina naprašovanie je zamio novotvára, sábským šulariam, kýž na gymnázii a do vyššie a základnej šule kodža, kajš tiež internátnym dečom, dlhodobne dobre vúmenenia za zastaranie z jedžusky čič. Mimo toho je tým zvisku v šulským tvareniu potom jace miestna, šako má so tu kvíľna jedžania na dve riadu přetvarič. Hišče nima budyský krajnoradný zariad, kýže nošo komplexa přizvolenie za spechovanie, dúčasne kalkuluje z 3,5 miliónami euro, kýž môa nová menza pfačič. Andri Zeler, drebie svavný serbský básnik, jeho zamožnosť či ako komponist pak biechu jara vobmiezované. Jako příklad pokazáš taj Mirko Šota a dr. Franz Šin čera ve budyským serbským domie miestrujem rukopise Zelerových notu. Ani melodiu svavný Lubky Lilie nie on sam napísal, ale se ju od druho komponista dopísač dal. Zelerjová melodia k Havidžudi ptača tačaneč je kytro podobná tedy znatomu niemskému ľudovému spieve. Zaslužba Zelerjových melodiu bie po svojach Mirka Šota a Franca Šenaskera so svojne serbskih studentov zcela do serbského spievania pohoňovali. Do toho bych u serbské ľudové spieve mez nimi liedma znáte. Miesto Kulo vúžíva serbskú komunálnu paušálu zamiene za spichovanie serbskej rieče a kultúry. Tak búchu gratunie voňových voborov a nadružné táfle jednotne dôrečne popísané. Mimo toho ste serbská drastová stvá a krabatová zakladná šula príražky za ládanie svojich národných drastov dostavoj. Tež ve prichádže sú investície do vôratovania s dôrečnými táflemi a serbské kubvanské materiály plánované. Spolnomocnené za náležnosť če Serbo Steffen Rachel vidíte vážny přinožk za zakvanie serbskej identity v Kulovskej končine. Z 8 projektami vopčili so Honia Vúžica na zachským vôbečovaniu núckovných miestov s mienom Up in the Mitte. Liecadže voto, zo maja na miesta v centrumach kvôdnejšie byč. Miestrujem pohova by so Budyšin s ideou přípravu, kýž dáža vodu so Mijolič a tak ľučí na hocich dňach vokvôdňa. V Žitavie maja plánované mobilné vauky ze staječky škodk skyča, a v Zorelcu chcieča v núckovných dvorách viace kielku až tomu zvosadžeč. Za tute a druhé ideje prevostaja Zachska viac hat 310 Euro mit Omanskich Binnes, aber November do večerio vúzvala. A to bych und naše povestče, kýž namakače tež na naše internetové strane, aber naše app MDR Savia.
0: Vedro.
1: Prede je so raz dešťo, Budyšine tu kvíľu rúne za so raz sucho, aj takto dženca cvý džen buče po hornej Vúžice, tu kvíľu pokaza živé slebro 12 stopňu, ale kaž prajene svonca te dženca, skýre neuladáme, buče to panca te džen tež vecikojte buče a 15 stopňu maximálne zmieme.
2: A je v našem koncu šo okej, tak daleko je nic, što je tam snač popuču na A4, zorec na smer Drežane, tam při meze, při ranice, pola Ludwigsdorfa, tam so trochu kopi, tam treba če trochu dleje. 4, bona posledmiche.
0: Serbski rozvoz.

0: skupina Jank a Hanka, sudom nudom vosom, po napu sedmiche. Sorabistika popuču, tak reka poskit k Serbsko instituta v tutem jubilejnem peča sudom džesatem leče, a teme fachuču a fachuču su prašane tež nedono Serbske muzeju na zaredovanju Kofi Cioch. Tam je dr. Robert Lorenz přednošoval vo serbskim kalendre, kiš hižo z leta džujadna često je na postavu kaža, snač pola vas klinka, dž menuju hesvo Moja domizna, moja domovnja, meine Heimat. Dr. Robert Lorenz je titulne strone od spočatka do džensnišeho analyzoval a pšitem stereotype odkryl. Matej Gisvok je se s tem raz zabiral.
1: Hač do džensniša, nasčenov kalendov vukadža a je jedna z najvúspešnejších periodikov ľudova nakonistva domovina, kiž skiča hoborský fundus v obrazu. Dr. Robert Lorenz je sa analýze na titulne strone venoval. Na fotách je via so najhúštišo krajine, potom tradicionálne v obraze, trošku mene moderných a riedka mieščanské motívy. V postatých letách viechu napríklad tejšišče národnine Píka, Liebknechta, Stalina abo Lenina zapísané, v 60. a 70. letach sčiovachu tojš do socialistických motivov. Popšeroče sú fotografovia potom bole vúmiuske fota krajinov a svičatka bieze ľudži vozivili a hezo sú ľudžo vidžeč potom pši hajeniu na vošku. A v zajšvých 60 letach pokaza kalendar zase trošku viac odmiene na titulných stronach. Kultúrnu krajinu, jako idyl, tojš do cirkviu a viele viesku. Navodnica muzeja Kristina Bogušova.
2: Mi je nedom tuta tema tež nekak dovočka skočiva, dokež je to zajímavé, jenu reflektovač, što poprom my sami vo sebi do sveta dáme s tutými obrazami, ki so produkuja, a kak je so to v biehu tých let žesatku vujivalo.
1: A lada jona retoma svoj obrazo, kiše dr. Robert Lorenz v biehu svoja přednoška pokazal, Kristina Bogušova doda.
2: Nimo toho je to jen hoborský potenciál na každáka kronika reči, vo všelakých výdach, napoládach, ale tiež vo estetickým a tiež vo politickým a v obsahovém zladovaniu na tuto obraze, kad chceme so sami prezentovať. To je jara zaujímavé. A každý nám dr. Lorenz dženca rozvožil, vopravde dženca ešte dobrý téma k diskusii.
1: Tež Helena Palmanova je přednoške z Čihuava.
3: Bische Jahre zajmauer, dich de Rosjili, kaikich litach so kaika Thema dominowauer, a de Wobrase, ktumu, also samne bische to jen Jahre zajmauer, pschennoschke.
1: Abschiedem, hier so Helena Palmanua, dich sama hischteras do seischwastsche podauer, wie dopomnenkach na wone Kalender.
3: Müsme doma wiswitschin, ja, dich zu mir Mauka bewa, sis moje Woku schwab, pschis Wersku, a de Rosjili war, aber pschedauer. Nikotre Wobrase su Jahre Riane Billy, Jako Gitscho su mir ta takatak, Kuskinak Chua, Jane politiske Witze nesem tak Jahre se Wobladauer, alle der Riane Draste, aber wo keine, aber Zwirita, aber Stolstom im Nutzkabische. Du bist Jahre Seimauer.
1: Na internetnej stronie Serbske instituta reka tema přednoška Protika moja Vúžica jako příklad serbske sebiestereotypie trošku suche a teoretiske mena za přerušo písane přednošk.
0: Matej Gisvok by nedávno Serbske muzeu, tam by dr. Robert Lorenz rieče zorabistika popuču pozastav a je predstaju analýzu 1 na 70 titulných stronu nasčinového kalendra.

Kak to ta česká tradicionálna pečen ze svoja zomja sa ešte raz rieka svičková na smetanie, kde štole do ličenskej mašiny zapodáče namakáče nudom tiež český tradicionálny recept a to od české kuchorky. Potom nemže poprom še veľek šivejíč. To s tým zmiercom pančicach kukuje, to dženca ničo nebude, to leje so vod prajivo. Po takým zmierca nemôžeče so dženca prašeť, když máte nekajký problém, napríklad se susedom alebo tak. Gmenská rada Krusčicach zetka so dženca večo 7. v sedorní Vúžica a po hodine předtým zetka so gmenská rada Ralbice Rožant. Potekim napusel mich, wir sitzen die Gemeinde, wir Rogentje. Jutze je Pjatk, a to wird mir so wird Čestčich, wir Krustčicach, wo es immer dwarz de Koporski Turnier starich Knesowo Pokal Serbsko Sokova. A hodinu Božišo, wird mir so potom zjavne posiedzenie Zwerskoho Předsedstva Domovine na Gemeinde, wir Krustčicach. Kulovská pivovňa svedčí přes celkonc týdenia. Na všetkých dňach, also po takým od piatka do nedele, očakuje zajímcu live hudba, vedenia, popivovňa a zabava. A jeden z veršku bude potom pivovňský viacej boj sobotu popodňu. Na riach sobotu večer zahraje potom tiež jedna kapava. Svedenské zaradovanie v 80 letu Movinská skupina Vohozy bude sobotu popodňu cioch a nedelu sme ja potom tam v Švielovej Brúžni v Vohozach domkovanku od 1 do 4.

0: nábožné slovo.
1: Svešiče od modého Marka Suchia z Rubilčic.
2: Vážení připosluchaky a připosluchario serbského rozvosa. Husto dy prašame so v svojim živeniu za zmyslom a pytame stajne za zbožom. Negotrž kuli so při tutem pytanju zubi, abo čini to tak zasakle, do nič nie přesvapene. Ach, živene je teda tak a tak bez mysla. Všude, kdež pytam, nenamakam spelnenie. A to nezaleží na nami. Abo tola? Kujždy z nás človekov je z prúznotu narodžené. A spytame tutu džiru, napríklad z penezami napelnič, v zmysle, kdež skončte viacem zlu dostanu, budu zbožené. Pytame všude na sveče za se hoďacim pozlovým džilom za tutu prúznotu. So bychme skončne zbožení a spokojne vúpilnení živí byli. Když nesu to pěnezy, što můho hevak tuto prúznotu vúpilnič, pělníme místna naše duše se svojskými názorněnemi a rozeznáváme to nedobré od dobrého. A to si zdržíme. Jeden z puzzlů džilov naše duše je bojská lůbošť. Bo pělní tuto prúznotu v nami, kterouž nemůže žádné pěnezy, žádné auto, žádný dom, dy vúpilnič. Tujiš. Pytajme dále za tutým zbožom s pomocou našeho stvoriteľa. Pretož praje znáte prísloho, šluž pyta, tu namaka. Z toho vúčitam, zo je možno také spelnené namakač, tak dôho, kaž za tým pytaš.
1: Tole praje Marko Suchy z Rubilčic ve nadoku a zamovitosti budeské katolské vosady.

0: Vočím so Jensa ráno rieči. A to čítame v novinách.
1: A to palátame raz do serbských novin. Tam sú včera na štvrtej strane neušetný obraz vozevili. Handri Baumgärtel je fotočino a vidieť je bačon na polu bala bačonia. Popravom sú bačone ježo sreč augusta z Užice do juha odliečeli menujúce po tak menovanej vúkodnej čare do Afriky tam ste. A bačonský bačon nie je nekeke močato, kajš v serbských novinách dali ste. Tu nie ježo, aj mocné a staré. Je staršie zvierio, nie je tež nekak odliet druhých bačonu skumdžio, nie je zranen a zamože letač, ale dlho švevužice pizzu namaka, so jemu tu jara dereče, ale ja pak dobu prajč, ja sem přeco piši kemši nedelu na dopojnče, to toho bačona tam ište nesem uladao, sná tu na rajnče koči a pon neče druge přestoku činijanu. Ja pa toho še nesem uladao, škoda.
2: To dobiš snače mu sobotu tam stač.

0: Philomelos. Dirdam dejstva Marvie Drozene.
1: Potajkim, ty mi nič proste votličeč. Hač do italske. Ja, lube Philomelos, tak cille daloko preč.
2: Hej, proste votličeč. Je nazima najjace drozno to čini. A ty, Philomelos, olica raz tež do juha polečíš. S moj šop šerje čavoj, a ja vim, zo so veselíš.
1: Aj šun, ale kusk tež nic. Ne trebam ja vupokaz.
2: Nije, ne trebaš.
1: Nešto kježi, rumzanju, mumlenju.
2: Nije žaden proviant. Ty namakaš popuču dosť.
1: A što je s mojim mechkuškim zaučkom?
2: Ach, s tým nemožeš lečeć. Vostajun tu.
1: Ale što potom, ty som mučne.
2: No potom pytaš se pšitulne blečk a hotovo.
1: Ojej, ach, miž nowy brjuszku kodzi. Myslu si zo wy. Dzieci, mi poprachujecie.
2: O, Philomeloso, ty tla iście z cywa wotle czałnesy.
1: Ja wiem. Okej. Nitko?
2: Nitko.
1: Dere. Ja leču! Ja leču!
2: To ty tola hevak tyž činíš.
1: No haj, ale ja leču nitko jenož do jednoho smiera.
2: Trichy, stajnje do juha, juho zapada. Dobre let, Philomeloso, pšin strohe zas.
1: Budou!
2: Na dječi, ne je naš Philomelos zmužite, je so převinil a leči skončne do italskeje. Ale huj, što da z njim je?
1: Ja več se ne možu.
2: Što? Nedom tu za pestovanju? Što da máš pučovansku korost?
1: Vidíš, nitko sem kore. Ne možu dale lečeć. Ja dobju doma vostač.
2: Přeco, Vomire, se jenaš rozpršene, kaj su džiči rozbudžene, tež dobja před vele ľudžimi basem přednesť, abo tež maja šulske džiči kontrolu před sobou.
1: Ale mi je hubene.
2: To je normálne.
1: To ne bude dať se preč, abo?
2: Jušak ju, dobíš jenaš dále léčeč. Huš.
1: Huš. Okej. Huš. No bože mě.
2: Bože mě.
1: Ach,
2: tamhle vun léči náš Philomelos. Netko pak mi to tež jace šojedne neje. Ach, Philomeloso.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Srpski šulski a zetkavanski centrum v Budešinje dostanje novu menzu. Ju chce krajna radne zariad hač do konca 2028 podľa internáta natvarič. Kajš z Žilina na prašvanie je zamier novotvára srpským šulariam, kiš na gymnázii a do vyššie a základnie šule koďa, kajš tiež internátnym dečom, dlhodobne dobre vumenenia za zastaranie z jedžusky čič. Nimo to je s tým v šulským tvaruniu potom jace miestná šakoma so tukvilna jedžona na dve riaduni pretvarič. Hišče nima budeski krajnoradny zariad, kiše nošo kompleksa přizvolenie za spechovanie. Dúčasne kalkuluje z 3,5 miliónami euro, kiš moa noa menza pfačič. Všetke 57 miesto a gmenu v okresa Budešin podpiera požadanie vo Einsteinovi teleskop ve Vúžice. Na čarovším posedženiu mišča a miestnanosti v okresa podpísahu list, s ktorým še signalizuje svoju podpieru za sledženský vulkoprojekt. V prvním poleče 2027 chce projektový tým Technické univerzite Drežďane požadanie zapodať, v biehu lieta má sa potom rozsúdiť, že vo Európe sa tutun teleskop tvári. On má viacere miliardy euro platiť, a v najlepším páče konc 20-30 let započeť dživač. Z 8 projektami vopčili so Honia Vúžica na sakským vúbiečovaniu núdskúnych miestov s mienom Up in die Mitte. Lieca dživoto, zo maja namiesta v centrumach kôdnejšie byč. Miestrujem poabí so Budešin s ideju přípravu, kýž dáča vodu so Miholič a tak ľudí na hocich dňach vokôdňa. V Žitavie maja plánované mobilné vauky zestaječky škodk skýča a v Zorilcu chcieťa v núdskúnych dvorách viace kýrku a štomu zvosadeč. Za túte a druhé ideje prevostaja Sakska viacač 300 euro mytovanských pines v novembru do večerju vúzvola. Miesto Kulo vúžíva serbskú komunálnu paušálu zamiane za spechovanie serbskej rieče a kultúry. Tak buchu gratunie vonevých voborov a nadružné táfle jednotne dôrečne popísané. Mimo to ste serbská drastová stva a krabatová základná šula Příražky za ladanie svojich národných drastov dostavoj. Tež ve príchode sú investície do vôrtovania s dôrečnými táflemi a serbské kubvanské materiálie plánované. Spolnomocnené za náležnosť če Serbo Štefan Rachel vyčujetem vážne přinožky za zakovanie serbskej identity v Kulovskej končinie. Handri Zela, drieb je svavný serbský básnik, jeho zamožnosť či ako komponist pak biechu jara vopmiezované. Jako příklad pokazaštaj Mirko Šota a dr. Franz Šin včera v budyskym serbským domie miestrujem rukopise Zelarjových notu. Ani melodiu svavný Lubky Lilie nie vún sam napísal, ale se ju od druho komponista dopísač dal. Zelarjová melodia k Havidžudi Ptača Tačaneč je ketro podobná tedy znatému nemskému ľudovému spievi. Zaslužba Zelarjových melodiou bie po slovách Mirka Šota a Franca Šienaskere zasúvané serbskí studentu z celá do serbského spievania pohoňovali. Do toho bychu serbské ľudové spievy mie s nimi liedma znáte. A to vane bychu naše povestče, kýž namakáče tež na našej internetovej strone a v našej dávodnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Tu kvílu sa panca, tu v Budešine 12 stopňu živé slibro pokaza a dženca zmijeme přes cvý džen také hač do navečora, přeco zaso dešť. Tež vicik, tu v biu dňa hišče, dále přibera a živé slibro te docpie dženca maximálne 15 stopňu, juce zaso miniate, s blakami sa tež juce podešťuje a juce docpie živé slibro potom 17 stopňu.
2: Popkadne pokyvy za našu končinu žan nimam. Nezabudši si pak dženca předešnik, abo nezabudši na dešťový obvěžk. To si mě někde nankala v obvěžk, to někak nádobný klínčí a celínak, ač tu njenželský kejp, no. To je nám srbská řeče zbytnica raz takhle namětovala.
0: Srbský rozvoz.

0: Socha Bistika, Bob Butschu, Dag Rika, Boskit, Kserbsko Instituta, ve jubilejnem Becha Sidom, Jessatim Lietsche, a teme Fachhochschu a Fachhochschu su Praschane, des Niedowno Serbske Museum na Zaredovanju Kofi Cioch. Tam je Dr. Robert Lorenz přednošoval vo serbskim kalendre, kisíže z leta 1901 50 vukadža, snač pola vás klinka, když jmenuju heslo Moja domizna, moja domůňa, meine Heimat. Dr. Robert Lorenz je titulné strony od spočatka do dženstnějšího analyzoval a přitom stereotypy odkryl. Matej Gisvok je so stuté témora zabíral.
1: Hač to dženstnýša, nasčenú kalendo vúkadža a je jedna z najvúspešnejších periodikov ľudová nakonistva domovina, kýž skýča hoboský fundus v obrazu. Dr. Robert Lorenz je sa analýze na titulné strone venoval. Na fotách je via so najhúštišo krajine, potom tradicionálne v obraze, trošku mene moderných a riedka mieščanské motívy. V postatých letách viechu napríklad tež ešte národnine Píka, Liebknechta, Stalina abo Lenina zapísané, v 60. a 70. letach sčiovachu tuž do socialistických motivov. Po přeroče sú fotografovia potom boli vúmiuske fota krajinov a svičatka bieze ľudži vozivili a hezo sú ľudžo vidieč potom při hajeniu na vošku. A v zajšvých 10 letach pokaza kalendar zase trošku viac odmiene na titulných stronach. Kultúrnu krajinu, jako idyl, tuž do cirkviu a viele viesku. Navodnica muzeja Kristina Bogušova.
2: Mi je nedom tuta tema tež nekak dovočka skočiva, dokež je to zajímavé, jenom reflektovač, što poprom my sami vo sebi do sveta dáme s tutými obrazami, ki so produkuja, a kak je so to v biehu tých let žesatku vujivalo.
1: A lada jona retoma svoj obrazo, kiš je doktor Robert Lorenz v biehu svoja přednoška pokazal, Kristina Bogušova doda.
2: Nimo toho je to jen hoborský potenciál na kaž taká kronika rečí, vo všelakých výdach, napoládach, ale tiež vo estetickým a tiež vo politickým a v obsahovém zladovaniu na tuto v obraze, kad sa my so sami prezentovať. To je jara zajímavé. A každý nám doktor Lorenz dženca rozvožil, vopravde dženca ešte dobré téma k diskusii.
1: Tež Helena Palmanova je přednoške z Čehovava.
3: Bische Jahre zajmauer, die ste rozdjeli, wie kaike glitter, so kaike Thema dominowauer, a de Wobrase, ktumu, also samne bische to jen Jahre zajmauer, pschednoschke.
1: Abschiedem, hier so Helena Palmanua, die sama hischteras do seischwastsche podauer, wie dopomnenka na wone kalender.
3: Müssme doma wiswitschin, ja, dus mir mauka bewa, sis moje woku schwab, sis wesku, a de rozdjeli war, aber pschedauer. Nikotre Wobrase su jara riane bili, jako dzicho su mir ta takatak, kuskinak chua, jane politiske witze nesem tak jara se wobladauer, alle der riane draste, aber wo keine, aber zwireta, aber stolztom im Nutzkabische. Du bist ja jara zajmauer.
1: Na internetnej stronie Serbske instituta rika tema přednoška Protika moja Vúžica jako příklad serbske sebiestereotypie trošku suche a teoretiske mjena za přerušo písane přednošk.
0: Matej Gisvok bie nedávno Serbske muzeu, tam bie dr. Robert Lorenz rege zorabistika popuču pozastav a je představ analýzu jena 70 titulných stronu nasčinového kalendra.

svetu šilovač, čim na česa ne porač, krok za krokom dale sač, poč mi nide pozastač, přece tvoje heslo vie, ľube a ty šrube nö, ty me stajne pozbudžuješ, hamy pohon, to se ty, ty sa vúče za ty pjuto, ty me spasle vúče, než a keš pokoj, že poraš chce mi, ľubiš vúce dobudžeš, aj dobe bakanale sim, ty sa moja, to ja vim, duši na to čopota, zima nech sa navala.

Dass dem Smirzom Jensa Panchica Chukow nicht schon nebude, poprom chce schon vám svoje uši a dobro radu popšeč, ale tuta vietska vupadne nebude. Jutze Pjatk je 28. koporský turnier starých knězů vo pokal Sapsko Sokova na sportnišču Krusčicach večer 6. A hodinu požišo, 19. hodinach, je zjavné posvědčenie zjazkov předsedstva domoviny. Tam půjde měst druhým vo aktuálnu situáciu župy Micho Hornikamens a tež vo dživavost rády zaužby za serbský lud. Kulovská pivovňa svědčí celý konc týdenia a to k 34. rázi městem. Svědčenské zariadovanie skladnostne 80 letnou obstača domovinské skupiny ve Vochozach bude sobotu po podňucioch. A nedelu zmeja tam potom domkovanku ve Švelu i Bružni Vochozach od 1. do popoudňa 4. Votorene dvore, staré burske tradície, hudžba, dživadlo a vústajnca tež rejač do noci, tole šo, skiča, vone džen votorenech dvoru a to ve brietni sobotu od dopodňa džesačich a to ponže hač do noci, hač po polnoci, hač dojeni. 8 hodin 50, česač menšinu ještě a potom bude 9.

Vítaj šo na sajski program. Hojo Diana Šicová za vás. Tento žen se zaberjome z demencu, chorosč, ako viele familiu potrefio, kaki jo šedne žen doma s dementnym blubem, kak doživioš moment diagnoze, a co pomaga přispojšpnym s takim kjablom živebyš. To šo sme mogali se pšašaš a svišeme ženca obšen rozkrono z potrefio neju ženskiju. Dobru povest, da jo ženca z Budyšina. Tam ga živaju juž kleše cas na planovanjach za nowe serski forum Viede, ten tak pominjone lauski areal. Ženca, skońcnje by mogali gronisch, bužo namestnje teke nieco wiežeš. Nic wiežeš, ale słyšaš, bužo šo planas v radiu ženca spive a ulicovajnka k zachopienkoju nazime. Vedro tomu juž přepšosejo. Pön máme pak také vašu nejlubšu muzikové programie, muzikové žicenie přísluchárky z Hožbusa. A gratulácie k narodninám lietajú žinca také hú do mesta. Potakem vrstajnčo při rádiach.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: No, Marko Joschotter, Teke Jujor, seit schnell Luft wurde jo Symni. Taka frisch na Mokschotter, Lage Venjom. Bom ist super küschtschi Selene. Gleda mir na Kalender, mame Jujor Nasimo. Zomme, we usschewanjo Ninto, tot Schochu, was wie ich. Spivajutze, a Klinsetze, Sachopink Nasimo, Sasneo Ninto, se Serskimi, Gwossami, a Anekdotami. Anja Kochot, Schwarzowa, Pschauseo. Wiele Wiasela.
2: Po kalendariu chopi se nazima. Togodla buža se naša přiduca pogožinka vo nazim skulaunu staraš. Za našich predoniků ve těch sách, jo v nazim je vážne bylo, se na zimu přigetováš. Togroni tyžní musí dochovane byš kulky a repa, aby luže a dobytk caroby dostčmili. Na zimu su te luže teke šlachtovali, ješnica a šinka su se getovali a sušili, konzerve varili, tak jo ta zima mogla přiš. Te svěženje su se přigetovali. Tak su jo uši 100,700 let na Michała, to jo ten živiš a 20. september, abo na prednje neželi v oktobru v tých křesťanských gmejnach žnjune svěženje sveše. Tam se te hotarje pyšnje se spolnimi pohadami. V šakih gmenah se teke akcije solidarite převjadu, žož se zbiera za chudych luži. To se vie, až teke šake kjali že dajo, ako maju ze žnjami cuniš, a vrju ve cerkvjach spivane. Ninto zaklince nazimski spiju, spivane vet Jane Winklerojc.

Budušinske kvintetove spivarje a moravske gerce z Brna. Na zemje so teke kermuše, hünži gronje tek kermuše. Kermuše abo kermuše maju nico cynuš z vesvišenim cerkvjo, což je jeden nabožninský svižin, znate juž z casa Srežovika. Žins nie ten cerkvine charakter kermušu vec poznaš, dlatego, až se tam rejujo, spiva a pijo a žrejo a šak druge necerkvinske götujo. Za sarskich buro su kermuše přece oblubované svježenje byli. Požňach su byli znata a svižbne na kermušu přosane. V šakých vesadach su teke ušti namše, žož se namšarje bogoju za dare žikuju. V katolskich regionach Ružice chyže more luže, tak jo ve Sulšecach a Roženče, do susednije se a přose tam vo tykajnc, mogi raz teke vo jišnicu a víno. Domovinska kupka ve mieste Hošobusu jo nowe svižin iniciirovava. Kermuša skuseniu pjaceniu. Nint prezentirojo se nam serski ludovo ansambel z kermušku. Potom spivate Bernhard a Peter Cysch, Žinsja Kermuša a grajo Český orkestr Šohajka. Komponist Jojan Cysch na text Jana Vonaria. A pön spiva Monika Kleset Kermušny dom Siegberta Himpela na text Wernera Mischkanka.

Vítaj šo na Serbský program. Hojo, Diana Šicová za vás. Tento žen se zaberjome z demencu, chorosť, ako viele familiu potrefio, kaki jo šedne žen doma s dementným blúbem, kak doživioš moment diagnoze a co pomaga přispoješpnym s takým kjablom živebyš. To šo sme mogali se pšašaš a svišeme ženca obšon rozkrono z potrefio neju ženskiju. Dobru povest, da jo ženca z Budyšina. Tam ga živaju juž gleše cas na planovanjach za nove serski forum Viede, ten tak pominjone lauski areal. Ženca, skoncnje by mogali groniš, bužo namestnje teke neco vižeš. Nic vižeš, ale svišaš, bužo šo planas v radiju ženca spive a ulicovajnka k zachopienkoju nazime. Vedro tomu juž přepšose jo. Pön máme pak také vašu nejlubšu muzikové programie, muzikové žicenie přísluchárky z Hožebusa. A gratulácie k narodninám lietajú žinca také ho do mesta. Potakem vrstajnčo pri rádiach.

Hove dolni vůžice, vchože bosu jo nebio runo šire, a tamasem bůžo se žinca hyščira stestčováš. A v gorni vůžice njamaju lepše vedro, ale v budišinje maju žinca veto dobru launu, myslím se. Dokuláš, som runo groniva, za tamne lauski areál, za ten serski forum vede, zachopiju se žinca te výdobne živa. Archeologi, chapjaju

Budušinske kvintetove spivarje, a moravske gerce z Brna. Na zemlje so teke kermuše, hünži gronje tek kermuše. Kermuše, abo kermuše, maju nico cynuš z vesvišenim cerkvjo, což je jeden nabožninský svižin, znate juž z casa Srežovika. Žins ni ten cerkvine charakter kermušu vec poznaš, dlatego, až se tam rejujo, spiva, a pijo, a žrejo, a šak druge necerkvinske götujo. Za sarskich buro su kermuše přece oblubované svěženě byli. Požňach su byli znata a svěžbne na kermušu přosane. V šakých vesadach su teke ušti namše, žož se namšarje bogoju za dare žikuju. V katolských regionach Ružice chyže more luže, tak jo ve Sulšecach a Roženče, do susednese a přose tam vo tykajnc, mogi raz teke vo jišnicu a víno. Domovinska kupka v mieste Hošobusu jo nowe svižin iniciirovava. Kermuša skuseniu pjaceniu. Nint prezentirojo se nam serski ludova ansambl z kermušku. Potom spivate Bernhard a Peter Cysch, žinsja kermuša, a grajo český orkestr Šohajka. Komponist jo Jan Cysch, na text Jana Vonaria. A pön spiva Monika Kleset Kermuschne Dom, Siegberta Himpela, na text Werner Mischkanka.